Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

0: Ja, saj ena sem okušnil.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu kolegici Branki Jamnić žele kolege i kolegice krojarne Ivančice Ivanec.